Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na prsty, máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

V rozprávkach se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláhni sa len na seba. Buď rada.

0: Najskôr chodil do Česka len na výlet alebo za koncertami, potom za svojou láskou Katkova, neskôr sa do Prahy aj presťahoval. Meky Žmirka u nás na vlne miliónkrát a my sa tiež vyberieme na výlet do Česka, na juhozápad Prahy a pozrieme sa, čo je tam nové.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Závozník Otík z filmu Vesničko má stredisková toho veľa nepovedal, ale mal jedno pamätné slovo, Beroun. Ak viete, kde je mesto Beroun, tak super, pretože výletovať práve dnes budeme zhruba 20 kilometrov v jeho vzdialenosti, konkrétne teda už v stredných Čechách, na zámku Hořovice. Didianu týmto 300-ročným zámkom bude sprevádzať sám pán kastelán Libor Knížek.
2: A toto je krásny baldachín modrej farby so strapcami, s pávými perami a vyzerá to na skutočne obrovskú manželskú posteľ. Ako je zhruba dlhá, pán kastelán?
3: To ja viem naprosto presne, pretože som do ní zadával novou matraci. Takže je 2x2 metry, je to skutečne ohromné. Tak říkám, že to je tak postel velikosti menší garáže. A je to tedy knížecí postel pána domu. Tenkrát nebylo samozřejmě zvykem, aby manželé obývali, mluvíme o těch urozených rodinách, jo? Obývali společný prostor, takže byl pánský apartmán a dámský apartmán a právě součástí toho pánského apartmána byla ta reprezentační ložnice, která nebyla takovým intimním prostorem, jako chápeme ložnici dneska, ale byl to prostě prostor pro reprezentaci. Rodilo se tady, plodilo se tady, umíralo se tady a většinou všechno teda za přítomnosti dvora. Podle tehdejší etikety plnění těch manželských povinností se vztahovalo právě tady k té pánské reprezentační ložnici, čili nechodil pán za dámou, ale dáma za pánem.
2: Keď ju nebolela hlava. A čo hygiena?
3: Koupely neexistovaly, hygiena se prováděla tady v různých skrytých skřínkách nebo skříních, které byly k tomu určené. Toaleta je přenosná, čili děláme si vždycky legraci, lidi nechodili na záchod, ale záchod chodil za lidmi.
0: Mm-hmm. No, 6 generácií, alebo počas tejto doby bol zámok spojený s grófským rodom Bruntálskych z Vrbna, ktorý z neho vytvoril veľmi dôležité centrum umenia a kultúry a vďaka výletu na vlne s Didianou sa dnes do zámku Hořovice pozrieme. Hej, od 12. Tak si to nenechajte uísť.
1: Počúvaj.

0: Majú tak pekný zámok, až oči štípu, a to aj keď vojdete dnu. Vyberte sa so mnou na výlet do stredných Čiech na zámok Hožovice. Okrem toho, že v jeho okolí majú perfektnú kačku, za zo pár kaček je k dispozícii aj prehliadka jedného z najkrajších zámkov v Čechách. Sprevádzať nás ním bude jeho kastelán Libor Knížek. Platí, že ľudí sa na vek nepýtame. V prípade zámkov je to povolené. Čiže ako starý je zámok Hožovice?
1: Historie tohoto domu je stará asi tak 300 let. Říkám asi tak, protože my úplně přesně nevíme, kde byl zámek postaven, ale za celou tu dobu ho vlastnili pouze dva šlechtické rody. Co víme úplně jistě, je rok 1709, kdy se vyřizovala pozůstalost po zakladateli zámku Janu Františkovi hraběti z Vrbna a Bruntálu. A v té závěti je napsáno mimo jiné: součástí panství je také zámek. Velice pěkný. Do prvního patra z kamene vyzvednutý, dlouhými chodbami zajímavý, stolnicí a konicí prostornou. To je všechno. O nějakém vybavení a další podobě tím se příliš nezabývali. Ale ten popis, ten zámek naprosto vystihuje, protože dlouhými chodbami zajímavý to skutečně platí, protože všechny ty dlouhé chodby kolem celého toho zámku tady pořád máme. Všechny ty chodby vedou na sever nebo na východ, čili je v nich neustále strašná zima. Ale naopak ty obytné místnosti jsou orientovány tím jižním a západním směrem, tak do těch salonu jim krásně svítilo sluníčko.
0: Povedzte nám, čo to z existencie tých prvých rokov zámku, Libor.
1: Prvních 150 let vlastnili zámek páni z Vrbna a Bruntálu a od poloviny 19. století přišla nová německá šlechta v podobě kurfiřta Friedricha Wilhelma von Hanau. No a jeho rodina tady byla přibližně 100 let do roku 1945, kdy byl zámek na základě takzvaných Benešových dekretů zestátněn. Stavělo se tedy někdy na konci toho 17. století takzvaně na zelené louce. Nic tady nebylo, byla tady rokle, kterou musel ten hrabě z Vrbna nechat zasypat. On zastával takovou významnou funkci, byl to vlastně nejvyšší průkrabí království českého, předseda apelačního soudu, čili potřeboval to svoje vzdělání a tu svoji funkci dostatečně prezentovat. On tady v té době v Hořovicích už stával takový ošumtělý starý hrad, ale v tom už se prostě nedalo bydlet, takže si rozhodl, že si postaví něco nového. No a byl to krásný francouzský letohrádek. Hlavní budova byla patrová, okolo byla nižší křídla, celé je to přesně osově orientováno, to, co má to baroko rádo, že jo? Co je na jedné straně, se symetricky opakuje na druhé straně. Celá ta osa začínala u Lví brány, to je ta, kterou jste do zámku přišli, procházela původně kaplí, ta už tam dneska není, tady tím reprezentačním schodištěm, Herkulovou bránou, Sluneční bránou, no a pak ještě 3 kilometry do Bažantnice.
0: Proč se to volá Herkulova brána?
1: Právě kvůli sochařské výzdobě. My zase dneska máme smůlu, protože zrovna ty sochy prochází restaurování,
0: vidím, tak jsou zabalené,
1: ale po stranách brány jsou dvě sochy Herkulů, Herkules s Hydrou Lernskou a Selvem Nevejským, a oni přebírali ty ctnosti, že jo, těch antických bohů, takže souvisí to vlastně i s tou nástropní malbou, která taky měla manifestovat vzdělání, věhlas a urozenost těch Vrbnů, čili kočárem se přijelo tou osou, dojelo se až k patě schodiště, ty skleněné stěny jsou výjímatelné, takže tím kočárem oni zajeli opravdu až dovnitř, stoupali po schodech a tady, co stojíte vy, teda stál hrabě z Vrbna, vítali je, no a nad ním ty antičtí bohové prostě se radovali, jak mu to všechno pěkně jde.
0: A radujú sa aj teraz, že výletujeme na vlne na zámku Hožovice a ešte aj budeme.
2: Počúvate Výlet na vlne

0: Hit na vlne s Didianou.
1: Milujem oldies výlety, aj preto som na zámku Horžovice, ktorý má vyše 300 rokov a je parádne zachovaný. Pôvodom to nebol zámok na nejaké stále bývanie, ale aristokrati ho mali najprv za nejakú lepšiu chatu vo veľkých úvodzovkách, lebo miestnosti má honosné. Viac kastelán, libor, knížek, kedy ho teda využívali?
2: Väčšinou na podzim, ako takový lovecký zámeček. Ale později v 19. století, kdy bylo přistaveno druhé patro a hlavně koncem století, kdy byl prodán palác v Praze, tak už se z Hořovic stal vlastně celoročně obývaný obytný dům. Takové 160 plus 1.
1: Ako ste si všimli, Liborový humor nechýba, ale pokročme ďalej na zámku Horžovice. Zo vstupnej haly na chodbu, kde sú obrazy, ako keby antické mestá ešte stáli.
2: Tak to je jedna z tých mnoha dlouhých chodeb, ktoré už teda v 18. století tady byly. Dokonce už v 18. století tady byla ta veľká plátna. Představují antické ruiny. Já sice samozřejmě vím, že víte, že nikde na světě takhle zachované antické ruiny nejsou. Oni nebyli ani v tom 18. století, ale prostě v té době to bylo nesmírně módní. Podlaha je mladší, ta je z rakovníka. Ona sice vypadá jako v každém druhém pražském činžáku na Pavlači, ale nenechte se mýlit, ten dekor, ten byl objeven už ve starých Pompejích a dokonce tutéž dlažbu prodávali i na palubu slavného parníku Titanic, takže od roku 1912 leží někde na dně Atlantiku.
1: Červené koberce máte na zámku, paráda.
2: Ano, to jsou červené koberce pro nevěsty, protože my máme poměrně hodně svatebních obřadů. Už se to zase začíná zvedat. Bohužel teda většina se odehrává venku, takže si ten koberec moc neužije.
1: Nevesty necháme tak, ale počula som, že zámok stavali ešte o niečo dlhšie ako naše národné divadlo.
2: No, zámek se stavil 300 let, takže každá ta doba něco přispěla. 19. století postavilo chodbu, ve které se nacházíme, protože v 18. století ten zámek končil tady. Tohle je původní barokní okno a aby nemuseli chodit vnitřkem, tak si přistavili chodbu. Samozřejmě jsme v baroku, takže naproti je úplně stejná. A jelikož součástí panství byly i komárovské železárny, kde se vyráběla a dodnes vyrábí litina, tak ta chodba byla postavena jako taková litinová konstrukce. Ono to spíš trošku připomínalo skleník nebo kolonádu v Mariánských lázních. Litinová konstrukce, zasklená okénka, krásně tady šlo světlo, určitě jim tady báječně šly kytky. No ovšem, na začátku 20. století usoudili, že jim tady zima. Tak nechali tu litinovou kolonádu zazdít.
1: A chcem sa opýtať na tie trofeje, že väčšinou býva zvykom tie vypchaté zvieratá, vy toto máte z umelej hmoty? S parohami, čo to je?
2: Umelou hmotu nemáme, je to dřevo, vypadá to opravdu báječně. Byl to takový sport. Oni teda nestříleli jenom tady jeleny, oni jezdili střílet do Afriky na safari a pak si sem ty vycpaniny přes Londýn posílali taky zase do protější chodby. Takže jednu chodbu měli na jeleny a druhou chodbu měli na africké trofeje. Někdo zbírá známky, někdo mrtvý zvířata.
1: A máte aj zámockou kaplnku?
2: Dokonce už třetí v pořadí. Ona ta kaple se tak různě za těch 300 let stěhovala po zámku, tak tohle už je její třetí umístění. Je protestantská, proto ona je taková strohá. Oni, jak ti majitele byli Němci, tak byli protestanti a celá ta kaple připomíná jejich rodovou kapli v esenském městě Kasselu. Všem je to jenom taková bonsai, ta kaselská kaple je zhruba tak 10x větší. My máme jenom takovou malinkatou zmenšeninu.
1: Ale noblesnu, výletujeme na zámku Horžovice s jeho kastelánom. Viac o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Sme v Kaplnke v Horžovickom zámku a o miestnych zaujímavostiach, nie vždy prudko radostných, nám rozpráva kastelán Libor Knížek.
2: Tady ty destičky pripomínajú práve úplne poslední majitele Jindřicha Šamburka a Marii Terezii Fugerovou a jim práve v roce 45 byl zámek na základe Benešových dekretů zestátněn. No a náhrobek pod ním patřil italskému vojákovi Giuseppe Rebugimu, protože zámek koncem první světové války sloužil jako zajatecký tábor pro italské vojáky. Byly to takové velice kruté boje tam v těch Alpách a už to v podstatě nestálo za to. Do té konce války bylo půl roku, ale to oni samozřejmě nevěděli. A ti italští důstojníci tady byli internováni asi 3/4 roku. Hrdí Italové se pokoušeli o útěk a 3 byli zraněni při tom útěku. A jeden teda bohužel na místě zastřelen. Po válce bylo jeho tělo převezeno zpátky domů do Itálie a nám tady teda zůstane jenom ten náhrobek.
1: Ale poďme sa venovať niečomu veselšiemu. Ako slúžil zámok po vojne?
2: Jako byty, byly tady různé kanceláře, úřady, dokonce průmyslová škola. Proto bylo potřeba pro ty účely ten zámek trošku utilitárně upravit. To druhé patro bylo téměř celé vybourané, vznikly tam takové 4 ohromné třídy. Tady v tom koutě byly vestavěné záchody. My máme výhodu oproti jiným objektům, že se nám dochovalo hodně takových těch autentických předmětů, řekněme denní potřeby. Máme třeba velkou kolekci porcelánových servisů, sklenic Moser s vypískovaným hesenským lvem, spoustu rodinných portrétů, ale nemáme moc kmenového nábytku, protože když přišli na zámek ti poslední majitelé v roce 1925, tak byli mladí, bylo jim něco málo přes 20. No a nechtěli žít v muzeu a ten zámek si teda zařizovali podle svého moderního nebo tehdy moderního vkusu. Čili když jim ho zase za těch 25 let zestátňovali, zase jim to všechno brali, tak ten zámek byl zařízen vlastně současně moderně. Ono se to teda rozdělilo mezi různé instituce a domácnosti. To nejdůležitější, co nám zbylo po těch prvních majitelích, po těch pánech z Vrbna a Bruntálu, je tady ta poměrně rozlehlá mapa Hořovického panství z roku 1756, takže tady máte představu, jak velké a bohaté panství to bylo, zaujímalo téměř polovinu dnešních Brd.
1: Také názvy. Tu si, ako sa u našich susedov hovorí, libují znalci zemepisu. Poďme ale všeobecne ďalej.
2: Ja z tých Vrbnú bych jenom zmínil tady toho pána na portrétu, to je hrabě Rudolf z Vrbna. To je vlastne spoluzakladatel našeho národního muzea a společně se svým synem podporovali významného a slavného českého houslového virtuóza Josefa Slavíka. Josef Slavík se narodil v nedalekých Jincích a jeho tatínek vyučoval tady na zámku hraběcí děti hudbě. No a právě Rudolf z Vrbna v něm objevil hudební talent, financoval mu studia na pražské konzervatoři. Tu Josef Slavík absolvoval už ve 14 letech, věnoval svému mecenáši houslový koncert a rozjel se proslavit do Evropy. Působil v dvorní kapele ve Vídni, koncertoval se Chopinem v Paříži, ale bohužel zemřel v roce 1833 v pouhých 27 letech v Budapešti. My z té doby známe asi známějšího houslistu Nicola Paganiniho a Slavík byl jeho současník.
1: Tá jeho hudba je ale nesmierne krásna a nesmierne ťažká. Málo ktorý huslista si na tie slávikové party trúfne, ale platí, že o chvíľu pokračujeme na zámku Horžovice.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou. Overené časom.

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Sme pár kilometrov od Prahy a môžete tu nechať oči aj srdce. Zámok Horžovice, kde výletujem, je nádherne a historicky vybavený, ale kastelán Libor, ktorý ma ním sprevádza, tvrdí, že...
2: Ten interiér je takový strohý, ale ono v tých 20. 30. letech to takhle bylo. Musíte si predstaviť, oni měli všude spoustu hrnkových květin, jo? 30, 50 kytek v místnosti nebyl problém. U nás by to problém byl, nemáme skleníka, zahradníka, teda máme jednoho. Nejhorší je to, kam s tím na zimu. Skleníky nám soudruzi zbourali.
1: A toto je krásny baldachín modrej farby so strapcami, s pávými perami a vyzerá to na skutočne obrovskú manželskú posteľ. Ako je zhruba dlhá, pán Kastelán?
2: To já vím naprosto přesně, protože jsem do ní zadával novou matraci, takže je 2x2 metry, je to skutečně ohromné, tak říkám, že to je tak postel velikosti menší garáže a je to tedy knížecí postel pána domu. Tenkrát nebylo samozřejmě zvykem, aby manželé obývali, mluvíme o těch urozených rodinách, jo? Obývali společný prostor, takže byl pánský apartmán a dámský apartmán a právě součástí toho pánského apartmá byla ta reprezentační ložnice, která nebyla takovým intimním prostorem, jako chápeme ložnici dneska, ale byl to prostě prostor pro reprezentaci. Rodilo se tady, plodilo se tady, umíralo se tady a většinou všechno teda za přítomnosti dvora. Podle tehdejší etikety plnění těch manželských povinností se vztahovalo právě tady k té pánské reprezentační ložnici, čili nechodil pán za dámou, ale dáma za pánem.
1: Keď ju nebolela hlava. A čo hygiena?
2: Koupely neexistovaly, hygiena se prováděla tady v různých skrytých skřínkách nebo skříních, které byly k tomu určené. Toaleta je přenosná, čili děláme si vždycky legraci, lidi nechodili na záchod, ale záchod chodil za lidmi.
1: To muselo být smradu. Ale ta ich hygiena, ako často se zhruba koupali, to mi nevíte povedať?
2: No, nesmíme žít v takových těch představách pana Jiráska, že žili v blátě a naopak, oni na tu hygienu dbali velice, dbali na oblečení, protože to všechno bylo tak strašně drahé, že si nemohli dovolit ani opravdu ti bohatí tím nějak plýtvat. Většina těch látek se dovážela ze zahraničí, nebylo to nic levného. My už máme třeba koupelnu z 19. století, která připomíná spíš takové lázně, ale pokud bychom si měli povídat o té starší době, tak třeba v tom 18. století bylo obvyklé, že součástí třeba oranžérií nebo skleníků byly takové nějaké koupací bazénky nebo kádě, kde oni se mohli pěkně jaksi vykoupat. No. Tak takový luxus, jako máme my, že otočíme tím kohoutkem a kdykoliv každý den se můžeme vysprchovat 2x, 3x, to nebyl, ale zase to nebyla taková hrůza, jako v těch historických filmech. Tak, pracovna pana knížete, no, tady bych vám rád ukázal, tak zaprvé jeho konečně, abyste ho viděli, tak tam je v tom černém rámu a vedle něj je jeho půvabná manželka, paní Gertruda. Oni měli takový malý problém. Zatímco Friedrich Wilhelm byl urozený kníže, tak Gertruda byla neurozená dcera lékárníka. A zatímco Friedrich Wilhelm byl svobodný, tak Gertruda byla tak trošku vdaná za oficíra Lehmana a měla s ním dvě děti. Nicméně láska hory přenáší, Friedrich Wilhelm všechno vyřešil, zaplatil rozvod, Gertruda přestoupila na protestantskou víru, povýšil její dětičky z prvního manželství do hraběcího stavu. No a teď nastal ten problém jí trošku vylepšit ten rodokmen.
1: A ako jejho knieža vylepšil, si povieme o chvíľu na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: let na vlne.
1: Ako sa dal pred 300 rokmi zohnať titul, ak ste boli neurodzení? Mohol za vás zalobovať vysokopostavený manžel. Knieža Friedrich Wilhelm požiadal cisára Františka Jozefa I., aby menoval jeho ženu do kniežacieho stavu, ale ako mi povedal kastelán Libor na zámku Hořovice...
2: Friedrich Wilhelm požádal cisáře Františka Jozefa I., aby Gertrudu menoval do knížecího stavu. K tomu bylo důležité, aby Gertruda vlastnila nějaký majetek. Proto zřejmě úplně náhodou koupili Hořovice. Císař z Gertrudy udělal kněžnu von Hanau und zu Horovic, ona se vyrovnala manželovi, no a všichni byli spokojeni. Tatínek Friedricha Wilhelma byl celkem třikrát ženát, takže tam to je manželka číslo 1, to je maminka toho knížete. Manželka číslo 2, manželku 3 nemáme. Ta byla asi o 42 let mladší než tatínek a o 50 let ho přežila.
1: Silný korienok mala a v zámku Hořovice prechádzame z pánského apartmánu do dámského.
2: Máme tady spoustu dětských portrétů, jak vidíte postel teda pro jednu osobu, toaletní stolek, který se přes den takhle přikrýval, aby se na ně neprášilo. Opět přenosná toaleta tamhle v rožku u zdi.
3: S medvedíkom.
2: Takový taburet. No a portrét samozřejmě Friedricha Wilhelma. Tohle je jediný portrét, kde není v uniformě. To je jeho civilní zobrazení. Tak usuzujeme, že právě ten portrét byl určen tady pro nějaký ten soukromý prostor. On měl svůj stát, měl svou armádu, svoje peníze. Když říkám svoje vlastní, tak svoje vlastní, opravdu. No, až do toho roku 1866, kdy vypukla prusko-rakouská válka a on tedy přišel o to svoje do té doby samostatné Hesensko, protože Německo se rozhodlo, že se sjednotí pod nadvládou Pruska. Nicméně teda Rakousko prohrálo na celé čáře, pak to šlo velice rychle, protože Friedrich Wilhelm byl tedy jaksi podporovatelem Rakouska, přišel o Hesensko, nezbylo mu nic jiné, než sebrat ještě hesenskou státní pokladnu. No a odejít do exilu, což byly ty Hořovice, které před pár lety náhodou koupil. Nebyly na území sjednoceného Německa, mohli se sem nastěhovat. Neměl to tak strašné, ještě mu zbylo na to, aby si v Praze ve Valčtinské ulici koupil dnešní Kolovratský palác, takže se tady dalo trpět přes léto v Hořovicích, přes zimu potom v Praze v paláci. Nicméně doživotně tvrdil, že je monarcha na cestách a že se do Hesenska zase jednou vrátí. To se mu sice splnilo, ale až po smrti.
1: Oni mali nějakých poddaných, alebo jako to vtedy fungovalo?
2: No, samozřejmě. Oni dokonce vypláceli cestovní výlohy, nikoli v mzdu, aby to skutečně vypadalo jako královský dvůr, který cestuje, i když teda cestovali jenom mezi Hořovicem a Prahou. Součástí dámského apartmánu byl boudoir, kde má dáma nádherný šezlong, kde se dá pohodlně odpočívat. Teda ne, že by dámy byly líné a potřebovali se povalovat celý den. Dámy byly permanentně těhotné, protože prvním úkolem šlechtičny bylo poskytnout rodu dědice. Čím více, tím lépe. Gertruda měla celkem 12 dětí, což byl takový průměr. Není to zdaleka nic moc na tehdejší dobu. Takže jistě chápete, že jí do skoku nebylo, ale přesto se musela starat jaksi o chod domácnosti a to se dá krásně podniknout tady z té francouzské židle. Protože ty dětičky byly z takzvaného nerovnorodého neboli morganatického sňatku, tak bylo potom problematické k ním najít adekvátní ženichy a nevěsty, protože málo který urozený panovnický rod si chtěl zadat s dětmi v úvozovkách nějaké sice kněžny, ale původem nějaké neurozené dámy. My to známe třeba v podání Františka Ferdinanda d'Este a Sofie Chodkové.
1: A ako to vyriešili, aj o tom o chvíľu z Brd.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou. Počúvate Rádio

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Predstavte si, že máte deti s neurodzenou ženou a jej titul zabezpečíte a napriek tomu nie ste šťastní, pretože vašim deťom nikto nechce dať urodzenú nevestu. Ešte, že sme neurodzení a podobné problémy nemáme. Sme na zámku Horžovice a ako riešil takéto problémy knieža Vilém, aj o tom nám hovorí kastelán Libor.
2: Prvorozený syn Friedrich Vilém získal po tatínkovi nejenom jméno, ale i náklonnost pro ty neurozené dámy, takže tento vyřešil tak, že si vzal jednu herečku, Augustinu Birnbaumovou. Sice si ji bral ve Westminsteru v Londýně, nicméně tatínka to příliš nenadchlo a milého Friedricha Viléma vyjedil. Místo něj se knížetem stal jeho bratr Mořic. Neměl žádné potomky, přestože byl dvakrát ženat. Pak nastoupil bratr Vilém, taky dvakrát ženat, taky žádné potomky. Já to nebudu zdržovat. Těch kluků bylo celkem 6. Nikdo z nich jaksi nesplodil žádné dědice, kromě toho prvorozeného vyděděného. A štěstí bylo, že v roce 18 vznikla republika, zrušily se šlechtické tituly, zrušilo se to vydědění a syn toho vyděděného Friedricha Viléma, Friedrich August se jmenoval, se soudil s Československou republikou o vydání majetku. Soudil se úspěšně. V roce 21 mu byl zámek vydán v restituci. On ho předal svému synovi Jindřichovi a v roce 1945 mu ho zase vyvlastnil. Dělalo se to podle národnosti, oni prostě byli Němci. Byli Němci před 300 lety, byli Němci i v roce 1945.
1: A vchádzame do obrovskej miestnosti s obrovským kryštálovým lustrom. Je totiž veľký asi ako moja spálňa.
2: Tak kdybychom prišli o něco dříve, tak zhruba o 200 let, tak by sme sa nacházeli presne uprostred té pôvodní zámecké kaple. Byla taková honosná, barokní, byla o něco vyšší. Ten strop nad námi byl přidělán až dodatečně, no ale byla katolická. Takže ten německý majitel ji nechal zrušit a na jejím místě vznikl tenhle taneční sál. Z té doby pochází ten vrchní pás maleb, představuje nám cyklus, který se nazývá Život na panském sídle a je to malováno podle Mánesových návrhů. Jednotlivé obrázky představují různé šlechtické radovánky. Hostiny, tanec, hudbu, malování, procházky, koupání, zahradničení, co vás napadne. O něco mladší jsou ty veliké obrazy pod nimi, které představují právě předky posledního majitele Jindřicha Šamburka. On si je tady nechal vyvěsit někdy v těch 20. letech. Ty obrazy pocházejí z té doby. Oni se sice snaží tvářit nesmírně starobylé, 300, 400 let zpátky. Nedejte se mýlit, je jim něco málo přes 100 let.
3: A tento lustr, co mi o něm větě povedat?
2: Tady ten lustr je vlastně poměrně nový. Ten je až z 50. let, protože původní lustr, který tady visel, existuje, ale nějak za války nevíme úplně přesně, jak se dostal do místního kostela, kde teda visí dodnes. Tady jsme ho nahradili tady tím 52 rameným, ale je to kamenický šenov, taky česká práce. Strašně špatně se čistí.
3: No to verím, to ani do umývačky nedáte. Zhruba tak meter a pol široké.
2: Je to široký a když si vedle postavíte ty štafle, tak tam stejně nedosáhnete.
1: Ďakujem kastelánovi Liborovi Knížekovi zo zámku Horžovice a tu v tanečnej sále náš rozhovor zakončíme pro tentokrát. Aby sme mohli pokračovať na budúce, majte deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav, a v něm si ty,